0: Utekaj za ňou.
1: A za kým, mám? Za kým?
0: Za princeznou.
1: Za tou bielou ránou.
0: Oh,

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tvá.

0: Šiesta časť seriálu Sadrová sedmička sa volala Spor o Jánošíka.
1: Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman, no a preložila ho Viera Lorencová.
0: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
1: Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Koho tam ešte máme, Breptík?
0: Robert Drot, Ivan Šandor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna.
1: No ešte Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš.
1: A hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: 12 tónů stupnice. Do re mi fa sole. Co, fa sole?
1: A máme tu inzerát. Andy Warhol, bytem New York, vymění kytaru a mikrofon za krabici banánů a 6 konzerv s fazolema. Značka spěchá. A tenhle znáte. Přijdou dvě feferonky do restaurace a jedna z nich...

čekala, zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: vokál.
1: 5 prštekov na ruke,
0: 6 strún má gitara.
2: Ja chcem gitaru.
1: Haha, určite.
0: 4 nohy má
2: stôl.
1: 5 prštekov na
2: ruke
0: a 6 strún má
2: gitaru.

0: Šiesta časť seriálu Sadrová sedmička sa volala Spor o Jánošíka.
1: Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman, no a preložila ho Viera Lorencová.
0: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
1: Viera Richterová, Peter Rufus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Koho tam ešte máme, Breptík?
0: Robert Drot, Ivan Šandor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna.
1: No ešte Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš.
1: A hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: kvak-kvak. Ja sam dobra žabka. Ne boj sama, kvak. Njam, njam, njam. Kvak.
1: Už by chrobák do něj vkročil, keď tu zrazu

zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny.

0: Byla v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní.

okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

0: No a jste tu správně, jak se jmenujete?
1: Jmenuju se Kutě.
0: Aha, tak to chápu, že to chcete změnit. Jak by se vám líbilo jméno? Mám tady třeba Alfery.
1: Ne, to nechci.
0: Tak jméno Veselý.
1: Ne, to taky nechci, já jsem dost smutnej.
0: S tím jménem to chápu. No a co, Vrána?
1: Ne, to taky nechci, to by se mi smáli.
0: Aha, co si vybíráte. No tak tady Mačuda.
1: Je, to se mně líbí, to je takový jako japonský.
0: Tak jestliže máte slabost pro japonská jména, tak tu mám speciální jméno Toho.
1: Jo, já se chci jmenovat Toho, to se mi líbí moc.
0: Říkali lepší.